0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si támhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná, jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naší rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. A miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám 2. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfukato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti Neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říkám, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je Boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím nás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak co je, halo, další.
3: Co říkáte?
2: No, co si přejete, chci vědět.
3: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
4: Lístky
3: do kina. Lístky do kina, lístky do kina.
2: To je mně jasné, ale na co?
3: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
2: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
3: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějaké italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
2: Včera, dnes a zítra?
3: Co?
2: Na včera, dnes a zítra?
3: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych nesl, jo.
2: Ano, na zítra.
3: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Co?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
2: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
2: No ano.
3: Ano.
2: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
4: Neděli,
3: no,
4: jak chceš, ale v neděli.
3: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
2: Tak na kdy teda to chcete?
3: Co říkáte?
2: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
3: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
2: Dobře.
3: Teda, no,
2: ano. Dobře.
3: A co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Co?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: No, teď vám to říkám.
3: Ano.
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano, a po zejtří?
2: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
3: Ano. A v pátek nehrajete nic?
2: Ale ano.
3: A co hrajete v pátek?
2: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
3: A v pátek odpoledne?
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
3: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
2: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
3: Tak?
2: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
3: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, chtěl, ano.
2: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
2: Tak.
3: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, ale v neděli ráno taky dva. No tak, ale, tak si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý. Tak,
2: toto trvalo.
3: No, jo, no, tak,
2: 114 korun mi dáte.
3: To je dobrý.
2: To není dobrý, ještě 14 korun.
3: Jdeme ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se s vámi kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma a v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do gas směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku.

0: Musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednom a toho jednoho dám do Tanwaldu a nechám to Soni. Tak to je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl na něj hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit sem, favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkám, ježmarja, favorit. Tak co teď? Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita! Musím řuhávit. A teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfenuje favorita. Počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje. Počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře. Rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce. A jednou soused, úplně bílý, přes plot. Můžu s tebou, Franto, mluvit? Už je to venku. No pojď dále. Když si dáme... Rozumíš, tak si rozlej, jo, a... Já prostě jsem... Já nevím, co se... Co... Já favorit... Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný voně. Pomyl znova v králíka. Zajímavé ovšem je, že to píšou... Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu. A Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je. Nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jdeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z jedního se říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojď, jdeme. Tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
3: Který?
1: Z Brna.
3: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšví do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřený s košem v tom kontejneru. No tak, začne s tím škubat a jak s tím škubu, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdné, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík a jde jenom kontejner uprostřed cesty. Jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích? Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí
3: ten, auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlujte policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, že jo. No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
3: Bulharský.
1: Spirov. To nevím, brtuláška, Spirov.
3: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, bude lidi léto, lidi červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začnou štenglou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
3: Vnízu,
1: no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď, vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď mu vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsi, ty starý jezdil na níž. No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže plecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Nissan Indigo.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policejní odborníci včera přistoupili k exhumaci ostatku někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce.
5: Jihlava aktuálně.
6: Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, která součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open po třetí za sebou do třetího kola Brita Tobyho Samuela, který v úvodní fázi turnaje v New Yorku vyřadil Tomáše Macháče, porazil 6-4, 6-2, 6-4. Karolína Muchová deklasovala Britku Katie Bouter 6-1, 6-0 a postoupila do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje, a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký. Hezký den.
5: Rádio Jihlava 101,1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Parkování v Jihlavě čeká další změna. Řidiči získají půl hodinu zdarma. Jihlava znovu upraví pravidla parkování. Novinka se dotkne řidičů v oranžovém a modrém režimu mimo centrum, kde bude při řádném zahájení parkování nově prvních 30 minut právě zdarma. Změna má začít platit od poloviny září. Pro běžného řidiče se vlastně nic nemění. Přijedete a začnete parkovat, postup je stejný. Půl hodina zdarma bude platit jednou denně. Bezplatná půl hodina bude fungovat podobně jako současné dvě hodiny zdarma ve fialovém režimu mimo centrum. Jestliže řidič odjede do 30 minut, parkování ho nebude stát nic. Bude to platit jednou za 24 hodin. V centru se pravidla nemění, tam řidiči platí od začátku.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Už k vám letí kalendárium pro dnešní den 3. září rok 1913. V severním ledovém oceánu objevila expedice souostroví Severní země. V roce 1967 po dlouhé převýchově švédských řidičů se přes noc změnila pravidla silničního provozu ve Švédsku a od rána se jezdilo vpravo. Ještě rok 1996 prezident republiky Václav Havel v tento den slavnostně otevřel nový výrobní závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde byla téhož dne oficiálně zahájena sériová výroba automobilu Škoda Octavia, a to je přesně 30 let. Co se týče narozenin, v roce 1947 se narodil Mario Draghi, guvernér Evropské centrální banky. V roce 1965 americký herec Charlie Sheen a v roce 1972 hokejista Martin Straka. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Vrtnice je od září opět průjezdná. Dopravní omezení na silnici skončilo. Od 1. září je hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí opět průjezdný. Doprava vede po částečně dokončených napojeních. Bez uzavírky by nebylo možné vybudovat odpovídající a bezpečné komunikace. V následujících týdnech nelze zcela vyloučit drobnější krátkodobá omezení. Dopravní omezení ze směru od Jihlavy i od Třebíče si vyžádaly práce na napojeních budoucího obchvatu Vrtnice. Kraj Vysočina ho staví jako návozovou trasu pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro elektrárnu Dukovany. Nová komunikace však nebude sloužit pouze v přepravě těchto nákladů. Po dokončení obchvat odvede hustou dopravu z centra Vrtnice na moderní kapacitní komunikaci.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Hezký den, tady jedna pořádná otázka na děti, na naše zlatíčka. Holky a kluci, proč si právě holky lakují nehty?
2: Aby jsme byli hezky a elegantní.
3: Abychom byli krásní, abychom se klukám líbili, abychom se s nima mohli oženit.
4: Aby jsme byli hezký modelky.
5: Holky si lakují nehty, aby byly krásný a klukům se líbily, když se budou ženit.
6: Aby byly moderní a kdyby šli třeba do nějakého divadla a neměli by laky, no tak by nebyly moderní. A vy máte taky laky.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji pěkné ráno. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Soud se zabýval konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor.
2: Co se děje v kraji?
3: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Americký herec a režisér George Clooney při včerejším zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. V den zahájení festivalu také prohlásil, že Spojené státy nyní vedou nekompetentní lidé a že výsledek listopadových voleb do kongresu by mohl znamenat návrat k normálu. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na bok.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Kam na Jihlavsku?
1: Právě teď jedna pozvánka pro dnešek kino Dukla a od 18. hodiny a 30. minuty vás zveme právě do kina Dukla na slavnostní předpremiéru nové české romantické komedie Dokonalý den. Film osobně uvedou tvůrci filmu, co se stane, když máte svůj život dokonale naplánovaný a během jediného dne se všechno obrátí vzhůru nohama, tak na to vám tohle promítání a tenhle film dnes o půl sedmé určitě odpoví. Dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?

dnešní čtvrtek 3. září. Vy jste s rádiem Jihlava, doufám, že se vám příjemně vstává a že vstupujete do nového dne. Pojďme se podívat do kalendáře. Nejlépe se dnes bude vstupovat Bronislavu. Mají svátek, jsou v kalendáři. My je zdravíme a přejeme všechno nejlepší. Posíláme další hity. Tady Rádio Jihlava. Dobré ráno a hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Sen stovky dětí z Vysočiny ožije na plátně, nová pohádka čeká na svou šanci. Na Vysočině vzniká nová filmová pohádka Království pod peřinou. Zapojit se do ní může až stovka dětí. Slavnostní premiéra v kině je naplánována na červen 2027. Stát před kamerou, obléct si pohádkový kostým a nakonec vidět svou práci na velkém plátně. Právě takový zážitek chce tvůrce dopřát nejen sobě, ale hlavně dalším dětem z okolí. Nápad navazuje na zkušenost předchozí amatérskou pohádkou. Před několika lety napsali starší dívky a do natáčení se zapojili děti z okolí. Výsledný film měl dokonce premiéru v kině v Třešti. Právě tehdy ale zjistili, že zájemců o hraní bylo víc než rolí. Tehdy se bohužel na všechny děti, které by si chtěly zahrát role, nedostali. Tentokrát proto vznikl příběh, do kterého se může vejít mnohem více dětských herců. Role jsou připravené pro děti od nejmenších kolem jednoho roku až po 18-leté teenagery. Tvůrci chtějí, aby se v pohádce mohli potkat všechny věkové skupiny.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ve čtvrtek jste s rádiem Jihlava, my vám přejeme hezké ráno i pěkný den a také vám rádi hrajeme, ale samozřejmě právě teď také přinášíme moto pro dnešek a už vám právě teď letí a pluje. Upřímnost nám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné. Mějte se moc hezky, ať se dobře poslouchá a pěkný den. To vám přeje rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Nejnovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou to zprávy, vítám vás. Policejní odborníci včera přistoupili k exhumaci ostatku někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce.
5: Jihlava aktuálně.
6: Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, která součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open po třetí za sebou do třetího kola Brita Tobyho Samuela, který v úvodní fázi turnaje v New Yorku vyřadil Tomáše Macháče, porazil 6-4, 6-2, 6-4. Karolína Muchová deklasovala Britku Katie Bouterovou 6-1, 6-0, postoupila do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková.
5: Rádio Jihlava. 101.

Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejíž zřizovatelem není kraj, by měly dostat přes 91,5 milionů korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: chytřejší než rádio.
1: Medvědí služba je taková služba, při které se někdo s dobrým úmyslem snaží pomoci, ale místo toho způsobí víc škody než užitku. Toto rčení vychází z bajky s názvem Zahradník a jeho pán. Bajka vypráví příběh o přátelství mezi osamělým zahradníkem a medvědem. Když jednou zahradník usne, medvěd chce za každou cenu ohlídat, aby se mu nic nestalo. Kolem hlavy mu létá plno otravných much. Když mu jedna z nich usedne na tvář, medvěd ho chce ochránit a otravnou mouchu zabít. Neuvědomuje si však svou vlastní sílu a místo toho, aby mouchu jednoduše odehnal, vezme kámen a hodí ho na zahradníkovu tvář, čímž ho zabije. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: vyhledat v nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci, navážena e-ambulanci, jež v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti kolem 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Většina českých škol už omezuje používání mobilů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu školy třeba nové herny. Užívání mobilů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně.
0: Jihlava aktuálně.
1: Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině.
0: Sport.
1: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil se zpěvačkou Darou Rollins, se kterou tvoří pár už 5 let. 53-letá Rollins se vdávala poprvé. O rok starší Nedvěd už ženatý byl. S bývalou manželkou Ivanou má dceru a syna.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Za okamžik.
0: Rádio Jihlava.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti už bazén začal sloužit. Teď další muzika.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Za dva měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnici.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Alespoň to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Letos v srpnu se na Vysočině staly 2 tragické nehody. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 17 životů. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Rušení 9. tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na tato témata se nedávno objevily ve veřejném prostoru a komentoval je i ministr školství Robert Plaga. Proti zrušení 9. tříd se v průzkumu vyjádřilo 62% dotázaných.
5: Jihlava aktuálně.
6: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus. Zdarma sveze voliče z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a Zborné k volebním místnostem a zpět. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města Jihlavy. Sídlo technologické a obrané firmy v německém Mnichově bylo v noci na dnešek terčem žhářského útoku. Na staveniště u sídla žháři hodili zápalná zařízení. Jedno z nich vybuchlo, druhé bylo zneškodněno. Policie zadržela dva podezřelé.
5: Sport.
6: U tenisty Jiřího Lehečky se po středečním postupu do 3. kola US Open mísila radost s lehkou obavou o zdraví. 18. nasazený hráč si během utkání s Britem Tobym Samuelem, které vyhrál 6-4, 6-2 a 6-4, narazil při pádu loket. V dalším duelu ho čeká bývalá světová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a to s datem 3. září. Mimochodem, to je den, kdy ve Spojených státech a Kanadě se slaví svátek práce. No, ale já jsem tady a jsem opět připraven a se mnou i vlny 101.1 FM být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, také zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že policie exhumuje ostatky Jana Masaryka. A taky se dozvíme, kdo pak nám to dneska slaví svátek nebo narozeniny. No a bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám právě teď nabízí čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Kouzlo sluncem zalitých ostrovů Bahamy suverénně uchvátilo někdejší hvězdu Disney Channel a zpěváčku Demi Lovato. Na soustroví slavila své 34. narozeniny. Spokojená kráska na své oslavě předvedla křivky v rudých bikinách. Projela se na skútru a nevynechala ani typickou aktivitu Bahám, koupání se žraloky.
2: Rádio Jihlava.
3: Když ti život schody nalíbí, zůstaň klidu, sedni.
0: Kam se hrabe, pěstitel Dalibor Janda. David Begem ukázal, čím ohromuje svoji manželku Viktorii. Na svém sídle, kde pěstuje zeleninu, teď sklidil vlastní úrodu a pochlubil se kouskem, který jeho paní pořádně zaujal. Šlo totiž o tykev, ale falického tvaru.
2: Rádio Jihlava.
0: No a je po tajnostech, ještě před pár hodinami to vypadalo, že Dara Rollins vyrazila bez Pavla Nedvěda za odpočinkem a potřebuje chvíli pro sebe. Teď ale dostává její cesta úplně jiný význam. Podle dvou nezávislých zdrojů se totiž zpěvačka a fotbalová legenda měly včera brát. A všechno nasvědčuje tomu, že veselka proběhla v

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal. Za chvíli se vrací a říká: pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak to má dneska svátek. Tak jsou to Bronislav, Bronislava, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Mansvet, Fobie a Féba. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, jaké počasí na Bronislava bývá, takové se příští 7 neděl skrývá. Nebo pro déšť na den Bronislava dlouhým mokrem pak bolí hlava. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Do Česka mají letos dorazit nové chřipkové kmeny. Podle epidemiologa Romana Primuly tak na ně budeme nejspíš o dost citlivější než na ty dosavadní a ovlivní to i dodávky vakcíny. Očkovat by se měli především seniori a lidé s chronickými nemocemi, zejména pokud jde o onemocnění dýchací soustavy, oběhového systému a diabetes.
1: Jihlava aktuálně.
2: Na svícení Mariánského sloupu červenou barvou v pondělí 7. září se Jihlava připojí k městům a institucím po celém světě, které si každoročně připomínají Světový den povědomí o svalové dystrofii. Červené osvětlení je symbolem podpory pacientů, jejich rodin i všech, kteří se podílejí na péči, léčbě a výzkumu tohoto vzácného onemocnění. Buckinghamský palác posiluje svou kybernetickou ochranu kvůli obavám z útoků ruských hackerů. Královská domácnost plánuje rozsáhlou modernizaci zastaralých počítačových systémů, které mají lépe chránit citlivá data i fungování paláce.
1: Sport.
2: Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0 a mezi nejlepší čtveřicí na kontinentálním šampionátu jsou po 8. v řadě.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je čtvrtek, máme 3. září. Odbylo nám 12 hodin, no a já vás vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás připraveny písničky, ale také informace a zábavu. Už za chvilku třeba recept. Dnes na kuskus s pečenou tchýní. Dýní. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Je tady poledne a tak přicházím s dalším receptem. Dneska kuskus s pečenou dýní. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Plech vyložíme pečícím papírem. Dýni zbavíme semínek, papriku očistíme a zbavíme semínek, dýni, papriku, cuketu a oloupanou cibuli nakrájíme na přibližně stejně velké kousky. Nakrájenou zeleninu pak rozložíme na připravený plech, zakápneme olivovým olejem, osolíme, opepříme a promícháme. No a pečeme v předehřáté troubě při 200 stupních asi tak 20 minut. Mezitím kuskus nasypeme do mísy a zalijeme horkým zeleninovým vývarem. Přikryjeme a necháme 5 až 10 minut nabobtnat. Poté ho načechráme vidličkou. Sušená rajčata necháme okapat a nakrájíme je na menší kousky. Cizrnu a kukuřici slijeme a propláchneme. Připravený kuskus promícháme s upečenou zeleninou, sušenými rajčaty, cizrnou a kukuřicí. Podle potřeby ještě dále dosolíme a dopepříme. Porce pak ozdobíme čerstvou petrželkou a podáváme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Žižkova ulice je od úterního večera po dokončené opravě mezi Štefáníkovým náměstím a Rančířovskou opět otevřena a uvedena do provozu pro dopravu. Do původního režimu se vrátily také všechny okolní ulice.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Policie dnes na hřbitově v Lánech vyzvedla z rodinné hrobky ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten zemřel nedlouho po únorovém převratu v roce 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Okolnosti smrti jsou od té doby předmětem spekulací. Nikdy se totiž nevyjasnilo, zda syn prvního československého prezidenta spáchal sebevraždu, nebo vypadl nešťastnou náhodou, anebo zda se nejednalo o vraždu.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Landkart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
1: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor s označením MAD-21, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem 95.
4: Co se děje v kraji?
5: Větší bezpečnost i plynulost dopravy si slibují pelhřimovští od nové propojky mezi tamní průmyslovou zónou Lhotka a silnicí třetí třídy směrem na Vokov. Zvláštností je, že na silnici zatím nemohou vyjíždět kamiony. Cena stavby přesáhla 24 milionů korun. Z toho více než 17 milionů pokryla státní dotace. Evropská unie ode dneška pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Evropská komise od země požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. Brazílie byla už v květnu vyřazena z evropského seznamu zemí, které dodržují pravidla Evropské unie proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat.
4: Sport.
5: Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů. Po třetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií.
4: Rádio Jihlava
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my můžeme pokračovat dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. No a za chvilku nás čeká pohled na slavné z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na hranice humoru Štěpána Kozuba. Tak si určitě podrobnosti nenechte ujít, já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: větší kalibr, ale přišel ve chvíli, kdy Kozub promluvil o své partnerce a zmínil její romské kořeny. Kozub zmínil, že jeho partnerka je rovněž z Ostravy a že její otec je Rom. Krhout potřeboval jen několik vteřin. Aha, takže máš takový vztah na černo. Vystřelil směrem ke kamarádovi. Kozubova reakce byla okamžitá. To je debil.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vlny rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží na Vysočině. Muž se snažil schovat se v dílně, kde se zamkl a dokonce vlezl do šachty pod železný poklop. Nicméně policejní pes ho uprostřed noci našel. Strážci zákona následně použili hrozbu namířenou střelnou zbraní a také pouta. No a obviněný skončil ve vazbě.
1: Policie

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek, je 3. září. Ale taky je čas loučení, protože už je připravena moje kolegyně Katka. Tak já se s vámi tedy loučím, přeji vám hezké odpoledne s Rádiem Jihlava a s Katkou a zvu vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau vás, Fugas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Většina českých škol už omezuje používání mobilů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu školy třeba nové herny. Užívání mobilů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně.
0: Jihlava aktuálně.
1: Odborníci se dohodli na podobě fasády jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině.
0: Sport.
1: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil se zpěvačkou Darou Rollins, se kterou tvoří pár už 5 let. 53-letá Rollins se vdávala poprvé. O rok starší Nedvěd už ženatý byl. S bývalou manželkou Ivanou má dceru a syna.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rady Hlava zdraví Katka. Vím, že odborníci se dohodli na podobě fasády hlavské brány Matky Boží. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým.

Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: hlava před námi, další hity a taky víc o tom, že zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní počet výjezdů. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdu bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Výrazně přibylo taky případů alergických reakcí poboznutí hmyzem. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

letem. Se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Rušení devátých tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na tato témata se nedávno objevily ve veřejném prostoru a komentoval je i ministr školství Robert Plaga. Proti zrušení devátých tříd se v průzkumu vyjádřilo 62% dotázaných.
2: Jihlava aktuálně.
3: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus. Zdarma sveze voliče z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a Zborné k volebním místnostem a zpět. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města Jihlavy. Sídlo technologické a obranné firmy v německém Mnichově bylo v noci na dnešek terčem žhářského útoku. Na staveniště u sídla žháři hodili zápalná zařízení. Jedno z nich vybuchlo, druhé bylo zneškodněno. Policie zadržela dva podezřelé.
2: Sport.
3: U tenisty Jiřího Lehečky se po středečním postupu do třetího kola US Open mísila radost s lehkou obavou o zdraví. 18. nasazený hráč si během utkání s Britem Tobym Samuelem, které vyhrál 6-4, 6-2 a 6-4, narazil při pádu loket. V dalším duelu ho čeká bývalá světová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víme, že hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Víc už za moment.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

dopoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Oheň zasáhl plochu 1,5 hektaru na hašení plamenů u obce Chlebské. Nasadili hasiči i vrtulník. Škodu odhadli na 200 000 korun a příčinu zjišťují. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Hlava přeje Katka. Během letních prázdnin zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Víc informací přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme hezký den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Do Česka mají letos dorazit nové chřipkové kmeny. Podle epidemiologa Romana Primuly tak na ně budeme nejspíš o dost citlivější než na ty dosavadní a ovlivní to i dodávky vakcíny. Očkovat by se měli především seniori a lidé s chronickými nemocemi, zejména pokud jde o onemocnění dýchací soustavy, oběhového systému a diabetes.
5: Jihlava aktuálně.
6: Na svícení Mariánského sloupu červenou barvou v pondělí 7. září se Jihlava připojí k městům a institucím po celém světě, které si každoročně připomínají Světový den povědomí o svalové dystrofii. Červené osvětlení je symbolem podpory pacientů, jejich rodin i všech, kteří se podílejí na péči, léčbě a výzkumu tohoto vzácného onemocnění. Buckinghamský palác posiluje svou kybernetickou ochranu kvůli obavám z útoků ruských hackerů. Královská domácnost plánuje rozsáhlou modernizaci zastaralých počítačových systémů, které mají lépe chránit citlivá data i fungování paláce.
5: Sport.
6: Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazili ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0 a mezi nejlepší čtveřicí na kontinentálním šampionátu jsou po 8. v řadě.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. No a já připomínám, že je dneska čtvrtek 3. září a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. No a budu pro vás mít třeba informaci o tom, že už měsíc funguje centrální evidence psů. Tak i dál poslouchejte rádio Jihlava a určitě se dozvíte i podrobnosti. Zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách 101.1 FM a já přeji všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, ty už zase chlastáš to víno?
0: Ale ne, to mám na vaření.
2: Aha, tak to jo. A co vaříš?
0: Hranolky.
1: Naslyšenou u další pohádky.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Žižkova ulice je od úterního večera po dokončené opravě mezi Štefáníkovým náměstím a Rantířovskou opět otevřena a uvedena do provozu pro dopravu. Do původního režimu se vrátily také všechny okolní ulice.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Do centrální evidence psů, která v Česku funguje první měsíc, zatím majitelé zaregistrovali 176 901 psů. Na dotaz ČTK to uvedla Komora veterinárních lékařů, která má registr na starosti. Komora očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrována 2,2 až 2,5 milionů psů, což je totiž odhad počtu psů chovaných v Česku. Povinnost registrace platí pro každého psa, za neregistrování hrozí pokuta.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor s označením MAD-21, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem 95.
0: Co se děje v kraji?
1: Větší bezpečnost i plynulost dopravy si slibují pelhřimovští od nové propojky mezi tamní průmyslovou zónou Lhotka a silnicí třetí třídy směrem na Vokov. Zvláštností je, že na silnici zatím nemohou výjíždět kamiony. Cena stavby přesáhla 24 milionů korun. Z toho více než 17 milionů pokryla státní dotace. Evropská unie ode dneška pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Evropská komise od země požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. Brazílie byla už v květnu vyřazena z evropského seznamu zemí, které dodržují pravidla Evropské unie proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních 6 zápasů. Po třetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přejeme hezký poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a dneska máme 3. září a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba hokejista Michal Rozsíval, zpěvačka Blanka Táborská, herečka Marta Hrachovinová, ale taky třeba americký herec Charlie Sheen. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Listen as your day unfolds, challenge what

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 3. září. Informace o odpovědnosti Ruska za plánovaný útok na letiště v Lipsku jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Podle Němců se totiž ukázalo, že za plánovaným útokem jsou agenti najatí Moskvou. Německo proto kromě jiného uzavře ruský generální konzulát a vypoví smlouvu o ruském domě v Berlíně.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám v něm právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
3: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Kouzlo sluncem zalitých ostrovů Bahamy suverénně uchvátilo někdejší hvězdu Disney Channel a zpěváčku Demi Lovato. Na soustroví slavila své 34. narozeniny. Spokojená kráska na své oslavě předvedla křivky v rudých bikinách. Projela se na skútru a nevynechala ani typickou aktivitu Bahám – koupání se žraloky.
4: Rádio Jihlava.
5: Když ti život schody nalíbí, zůstaň v klidu, sedni.
2: Kam se hrabe pěstitel Dalibor Janda. David Begem ukázal, čím ohromuje svoji manželku Viktorii. Na svém sídle, kde pěstuje zeleninu, teď sklidil vlastní úrodu a pochlubil se kouskem, který jeho paní pořádně zaujal. Šlo totiž o tykev, ale falického tvaru.
4: Rádio Jihlava. Má pozdrav důvěrný.
2: No a je po tajnostech, ještě před pár hodinami to vypadalo, že Dara Rollins vyrazila bez Pavla Nedvěda za odpočinkem a potřebuje chvíli pro sebe. Teď ale dostává její cesta úplně jiný význam. Podle dvou nezávislých zdrojů se totiž zpěvačka a fotbalová legenda měly včera brát. A všechno nasvědčuje tomu, že veselka proběhla v jejich milované Itálii.
3: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Většina českých škol už omezuje používání mobilů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu školy třeba nové herny. Užívání mobilů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně.
4: Jihlava aktuálně.
5: Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině.
4: Sport.
5: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil se zpěvačkou Darou Rollins, se kterou tvoří pár už 5 let. 53-letá Rollins se vdávala poprvé. O rok starší Nedvěd už ženatý byl. S bývalou manželkou Ivanou má dceru a syna.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána. No a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že už se představili první uchazeči o nový titul Superstar. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký a příjemný podvečer strávený s Rádiem Jihlava a posílám další hit.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem. Před novou porotou ve složení Eva Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kalin se včera představili první uchazeči o titul Superstar. Někteří porotu přesvědčili už po prvních pár tónech, jiní naopak byli neúspěšní a cesta soutěží pro ně končí. Do nové řady se mohli přihlásit zpěvačky a zpěváci od 15 let. Vítězi soutěže, která v minulosti odstartovala kariéru mnoha zpěváků, jako jsou třeba Aneta Langerová, Ben Kristoval, Tereza Mašková nebo Monika Bagárová, přinese výhru 2 miliony korun.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

Ponížení u Jana Krause. Urážka partnerky Štěpána Kozuba. Vítejte v bulvárním okénku. Štěpán Kozub a Jiří Krhut u Jana Krause znovu ukázali, že hranice humoru hledají jen velmi těžko. Bez mrknutí oka vtipkovali o Ostravě i svých vztazích. Největší kalibr ale přišel ve chvíli, kdy Kozub promluvil o své partnerce a zmínil její romské kořeny. Kozub zmínil, že jeho partnerka je rovněž z Ostravy a že její otec je Rom. Krhut potřeboval jen několik vteřin. Aha, takže máš takový vztah na černo. Vystřelil směrem ke kamarádovi. Kozubova reakce byla okamžitá. To je debil.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Hezké čtvrteční odpoledne nebo skorý podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme 3. září a my se teď budeme podívat do pražského Klementina, jaké v tento den tamní meteorologové naměřili hodnoty. Tak zatím nejteplejší 3. září bylo v roce 1781, bylo 32,7. Nejstudenější 3. září bylo v roce 1885 jen 6 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 17,4. Dámy a pánové, pro dnešek je to vše, co jsem si pro vás připravil a co jsem vám také přednesl. Já se tedy loučím, přeji vám hezký zbytek toho dnešního večera, strávený nejlépe s Rádiem Jihlava. Zítra už bude pátek a já se na vás v 11 hodin budu opět těšit tady na vlnách 101.1 FM. Do té doby, čau bas fugas.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám? Ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Rušení devátých tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na tato témata se nedávno objevily ve veřejném prostoru a komentoval je i ministr školství Robert Plaga. Proti zrušení devátých tříd se v průzkumu vyjádřilo 62% dotázaných.
0: Jihlava aktuálně.
1: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus. Zdarma sveze voliče z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a Zborné k volebním místnostem a zpět. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města Jihlavy. Sídlo technologické a obranné firmy v německém Mnichově bylo v noci na dnešek terčem žhářského útoku. Na staveniště u sídla žháři hodili zápalná zařízení. Jedno z nich vybuchlo, druhé bylo zneškodněno. Policie zadržela dva podezřelé.
0: Sport.
1: U tenisty Jiřího Lehečky se po středečním postupu do třetího kola US Open mísila radost s lehkou obavou o zdraví. 18. nasazený hráč si během utkání s Britem Tobym Samuelem, které vyhrál 6-4, 6-2 a 6-4, narazil při pádu loket. V dalším duelu ho čeká bývalá světová trojka a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas.
0: Rádio Jihlava 101.1.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did in my way.

0: casas.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako suděláš. No, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechnice.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože Krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. No jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25. hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava.
2: Úžasy nie si.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol bereš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit i svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Uj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže plecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na to, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveří, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda. Prostě, já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví. Co já už mám dělat? Teď já tady jsem úplně namidlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, teď mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám? I takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustal, ať si okamžitě dostaví ke stojance 49 odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustal, ať si okamžitě dostaví ke stojance 49 odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: ahora llevo The Fire, llevo The Echo y ahora co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, ať je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že třeba paní kojí, jaký je to takový menší, tak ji prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, takhle. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč jsi ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, poslám s mladým muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. A se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prsenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelívá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo.

Její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že a manžel se takhle na ní podívá, říká, no a to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit, jo. Že ta doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. A neboj se, taková tma nikdy nebude. Takový narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš, a on říká, dobře, a co ty, no budu mít dítě, a on říká, s kým, já nevím, já se nemůžu otočit, že také. Tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že a ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení, on říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána do večera poslouchat, že. Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí. Ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. No takhle, chrámst, už nemáš hrb, on si šáhne, skutečně nic, tak já se běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? On říká, no nemám, tu máš, že? Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam je jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu. Tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku? Neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu, zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu, tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, tam prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princi.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska, jakého malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
1: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.